0: Radio Rock.
1: Konec! Omyl, to není konec, protože na závěr vám zahraje mladá ambiciózní skupina Kabati písničku pro nejnáročnějšího posluchača. Láďa má velkou hlavu. Chlapci, pojďme, bude připravena.